0: A dokalt jule rano pobeži v běhu našeho dženstvíša vůzvania, to vy máte Gisvok. Vítaj, dobaranje.
1: Dobaranko vám. To rozpravujeme dženca mjestrujem o tem, za podcast Zapališka časových přičin dla konc leta vůbeži. Potom máme najnovšu informáciu ze Zorilca. Juristická čajnca vo obraz Monika na tišoče módového lebla Laba je zakončena. Kak je k tomu došlo a kak dlho je tuta čajnca trava, to zoniče tež pola nás. Bettina Wenderotova je sa ze ščejami trajnje malo spadku tu v našim regione zabierala a kak sa to tež vo sebe na hate a rybarstvo vyskutkuje. A Filomelos, dženca niekoho zezna, kýž má červený kožuch, dlhú šnaucku a končkojte v uši.
0: Also, wir haben ja auch die Hutspu, Hutschbuh, zu lesen wird, selbst im Rosbosu, durch Wittertschisch, Rasslube. So, da Menschen noch ein paar Bettschüche.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Situacija suchote dla so najebač v spadku minjenih dnju v budeskim okresu dale přivodca. V osebe małe rečki, hate a spjate jezore pokazaja jasne deficite, a to dla pfači za budeski okres dale zakaz, vodu s tehniskimi sredkami z riki abo hata čirač. Při přeinženjach roža pokute hač do 50-40 euro, reka v ustavkach v okresa. Všitke vodžizne su na stavje niske vode. Na příklad, že čorno halštruha je vidět, že je ve kamincu jen 6-7 cm nivka rečka. V osobě za ryby je situace problematická a viac o tom slyšíte v našem vysílání potom. Ľudžo ve Vužice sú boli nespokojom z živinskej situáciu a čišče loni. Kaj šukáča z aktuálneho vužického monitora je jen šišče 6-60% oprašaných spokojom. Loni by šišče 9-70%. Za příčinie mienu je naprašovaný predovšem aktuálnu svetu politiku a stúpajúce pfáčizne. Najebač skepse pak má väčšina vobedlerov Vužicu za atraktívne dovolové region a 4-60% hodnoča serbsku kulturu jako znamio junkotnosće. Za aktualne vužijski monitor su sa zamujući v miercu a aprilu viaca 40 osobu online prašeli. Juristické rozestajenje vo vopsam knjenju budeského okresného semika k zakovanju porodovej stácie v Kamenskej Koruni dže do přichodnej instance. Potem zobie Drežanské zahraničské súdnictvo zajšie týden kvatnú prostvu v okresnej radičelky vod pokazalo, predlieži skôžba netko vyššiemu zahraničskému súdnictvu v Budešine. Argumentácia skôžby je, zo nebezpečné odvosovanie semika zcova trebne a zo sú vážne podložky pobrachovali. Do niž vyššia instanca rozsudživanie nemôže v okres vopsamknenie zvopravdžiť. Konc mie by budeský okresný semik vopsamknú Kamenské Koruny 500 000 eur prevostajíč, so by tamnejšia porodová stácia dále vopstava. Korunia Sviatého Karolu sa ve Zorelcu zaurie od októbra svoju núzu přijímaniu, konc leta potom tiež odriad intenzívnej medicíny. Potrešených pacientko a pacientu potom centrálne ve Mešťanským klinikum je zastaruje koruny z džilište. Pozadke so chcete v obaj doma i vúzko romačičovač, dokýž má korunia Sviatého Karolu sa hižodlie hospodárske čeže. Nieže 120 sobudžovačerov je od preštrukturovania potrešených. Mešťanský klinikum by po možnosti chcú mnohým z nich nové miestnové klinikum je poskyčiť. V Budešine je sa včera večer 1500 športovčov a športovcov na firmovom biehu obdelilo. Kajže zdeli Mešťanský zárad, by sa 116 firmov z dohromady 270 mústvami za vúrisanie prizývilo. Lieca by firmové by tak spiešne uknihované, kajže ešte ženie. Tej švercere srbsce v občinice sú v šelakých firmách 5 km dlhú čaru po mestče zmištrovali. Pietom miestom štvorte firmové by, kýž štvorstvo MSV Budešin vôduje. A to mene pichu, naše povešče, kýž namakáče, tiež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibo pokaza na ranie džiadnače stopňu, dženca zmieme najprv mal tujšto svunca, jenež malo mročelo, s blakami pak môže sa objevú poponia tu a tam tolara spokapač. Žive slibo te docpie dženca maximálne 30 stopňu, júce podobné temperatúre, ale júce sú tiež nevedra možné.
2: A je nešto školi netko naranjo hižo svoje prvne koha verči netko přihišče tak přijomnych temperaturach. Dobru jezbu přijeme tež, dokež. Nam ničo ne předliži, što ješ moho nekak mylič, tuž. Meče dobrý start do dženznišo ranja peč po napošestčiš.
0: Srbski rozvoz.

Představ si, co živé paradízu na zemi. Štoj si přije šitko s očí poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to šitko, či pak falujá. Představ si, tu se pone ľubosťa. Tvoj v obsvědče pak přiším vůzamkně. Šitko jenož do kešný se vyrýbe. Abo nebo pytaš pravý dvůně božem šiel.

0: Jednače Bosches Tschech. Haja netko poda miseras do Zorelca, přetoštam so nicht do Jara Veseli. Zorelski modowy label Laba je ve tak menuanem paže Monika Dobel Mateo Tveschwerz.
1: Haj tuta juristiska čajnca vo vopras Monika na t-shirtče je zakončena. To wozy wie Zorelski modowy label Laba na Instagramy a na swojej internetowej stronie. V Badže je šlo o to, zo drastové label Laba portrét na t-shirtče vúživa, kotrež by Hanka Kraucec od modeje žony zotoviva, osoba, kotrež je vúmierča před posta letami na linolovej rezbe zvobrazniva, pak je přečo tomu skorživa. A juristická rozkora je sobe leče 2022 započava.
0: Aj hoto kužmot, po doromade 4 letach je netko tuta čahajnca zakončena, kada je aktuálnemu rozsude konkrétne dojšvo.
1: Ta žena, kýž je skorživa, je svoju skoržbu před komornym sudnictvom v Berlíne ročaščanova. Tomu předkáčovo by písmo komorného sudnictva, kotrež je so zložovalo na vúsude vyššieho krajného sudnictva Drežďany a krajného sudnictva v Berlíne, tam však je módový label poprom hižo dobil. A v tým lišče je so na viacerých stronách vopodstatnivo, čo dla nezmeje skoržba žene vúlad na vúspech 1505 dňu je tutun pat Monika na koncu trauhe.
0: Hej, to potakým na koncu tež reka, svoboda v umiestva je dobyla a je so přesadžila.
1: Hej, tak je. A mejčel lebela Laba Gerhard Čau chce tolo osvičiť, že malku party za svobodu v umiestva zaraduje vun juce od popunia ve svojom obkoče ve Zorecu. Tam môže če si tiež od kúpiť rune tak až přes online shop Gerhard Čau veselí sa zo smienitka tiež od tiež pod svojom sviče bez problému dále předavač. A celú kroniku juristické čajnce je Gerhard Čau tiež na svojej internetovej strane vozivio. Tam namakáče aj celú protokoll a tež tujšto vodkazu tamne medijam, ki su sa pravidlone vo páče aj rozpravili abo s tým zabírali, tež serbsky rozhoz AMDR vúdatko s tým so s týmu zabírali.
0: Mati Gisvauk je informoval vo zakončeniu juristického čahenca v páče Monika Ješvovoto zo drastuje label Laba portrét na t-shirt, čo vúživa kotrež by Hanka Kraucec od modeje žony zhotovila a tuta žona by prečilo vúživaniu motiva skoržila. Ja si skoro myslu, nieke na koncu, to s tými t-shirtami dere pobeží. Šiš čo žinci nače.

0: Witajcie, stwort grano, anitko, lubicicci, smyszice, chipni, goa filomilo stredżenca, takle zetka.
1: Filomelos. Dirtam dejstva Marmije Drozene.
2: Dženca, jesi naš Filomelos von Napolo dolečal.
3: Aj, aj, aj, aj, baš prav je. Nie, nie, nie, bez nejde. Ja by, o, čakaj, ja pomam či. Ve? Ve?
2: Ale s kim da tam naš Filomelos bachta? Filomeloso?
3: Ja, he, ja zwar ne reču, z docvanikim. No haj, snačte s knezom, kišrika nichtu.
2: Aha, ma knez nichtu červene kožuch, dohu šnautsku a končkoj tej vuši? Ne da to liška?
3: Haj, ale to je jara, jara, moda liška, mini liška, pipi mauga liška. A ona je so zabežala. A mama je tež preč. Ja ta ne možu ju sam v ludku vostajič.
2: Oh, ty se pomocljive, Filomeloso.
3: Aha.
2: Ale to je a vostanje liška. A liški tež rade tački žeru. Po takim tež tebe.
3: Oh, kaj sem vedel, zo mě ne zrozumíš. A dla toho nesem čivo lišce povedať chcel. A sem na spočatku praju, zo je to knjez nichtu.
2: Dere, kompromis. Ty lečíš nad polom, pytaš lišku mačaku a potom so postaramoj, zo so mini liška a liška mačaka zaso namakate. Přes jedne?
3: Přes jedne.
2: A hižo znošuje so naš Filomelos nad polom a pyta za lišku mačaku. Ju pak nie najdzie. Pono tomu namaka liščú jamu, viezo při zemi a do nie zaleze.
3: Halo, je tu nikto? Bo, tu ja, a je čma, a rede kvodno. Ach, kusk čuju so kaj špintlaš v serbskim majce. Kiš je se do liščije jamy zales.
2: No dere, ja pak nesem tvoj nank a ani na husličkach rač ne možu. Tož ne možu če tež vukovač, jeli so lišky na tebe vala.
3: Jo, ta nich tu doma ne je.
2: Filomeloso. Liška mačaka runie na Filomelosa skoči. Tom pak je spešnejší a jej vučekne.
3: Ups. Nimale je mě šlapnila.
2: Filomelosove vukšik je tež mała liška na tamnym koncu pola svyšala a tuž spěšne přes polo spicha háčky jame. S vlkým odstavkom se dživujachlene Filomelos a vopkič buje, kak so mini liška a liška mačaka zaso vidíte.
3: Je to rynie, tak lubo so mate, ta mačaka. A môj kniez nichtu, tá pipi malá liščička. Á, dokeď sú lišky múdre, som si vist, zo ženie nezabude, zo som ja, Filomelos, som o to postaral, zo je buď doboj namakala, a mne ženie nezežere.
2: Aj, to môže byť, abo tyž nic, lišky sú múdre. Překlepané pa

0: Важне слово.
1: Tutte Magenza, kito malink ze slepoho, venadoku a zamovitosci srpska evangelsko vosadnja zjaska.
2: Je ve poradku ludzi v videoich rach morič, video v rö su za mnoho ludzi všidna zabera. V nikotrych rach dževoto dödomdje doživič, hudančka rozrisač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych sopak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zranja, abo so mamorja. Deo las daj so prašne, su daj gru z kšestčanského vida v poriadku? Biblia vujasna, so je čvoeske živinje drodne. Kaznja, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kujže živinje neparujomne. Vizo so v video ich rach, žani pravi ľudžo nezranja. Všitko votmila so jenoš na jedni v obrazovce. Pšušim, môže so prašeč, kajku skutkov noš daj gru na nás maja. Su jenoš napjate a zabavjace? Abo zvučime so přesto namoc zako ništo normálne vidjeć. Votmova nie je najskere za kujždo čvojka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznavač. Tamnych snano negatívne voblivuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je ra zasadne dovolena abo zakazana, važniše je prašne. To je mi tutara a vobliuje vona môj vopkac s tamnými?
1: Dole praj, abo dole praša so kito malink ze slepoho nadoku a zamovitosť či srbskoho evangelského osadného zviazka. A tute jeho nabožné svoja a dalše a tiež nabožné úsovania namakače na našich stronach internete a v našej app MDR Serbia.

0: Mateo, ty si ešte niečo zvieščil, što ješ môdeš druhých na kožu pacaj môd.
1: Hej, my však tiež všetci namovíme poštelče nám svoje termíny, když máte nekejke zaradovania. A tak je so činivo. Vorklečan, vesne toastro, přeprošuje menúc vútoru, přijonu vútoru na zjavnú probu kora lipa, a to na vorklečanské kúpe to bude. Oni písajú, sedajú dobre příkusky a svodná kapka od večera 6. hižo, až tu už má, se nech prošujem kempingové stolce v ušinece, a ta zjavná proba bude potom. Hej. Vútoru večer 7, po takým hodinu kvíle som okus najesť, ča napíč a pon se tam do Lubič dať. Tu iš vútoru do Vorklec na kúpu na zjavnú probu kora lipa.
0: A što sme tež ešte nekaký ďalší termín za nás rád ľúbe, prajme to tež našim sluchakom a sluchariom dále. A netko RHCP fenojo kečbu, jole je štučka skupine, kýž je liče 2007 ve Drežanách všetkých zahorila, kýž poberu na koncertče skupine Red Hot Chili Peppers se s Antonijom Kiddisom, kýž mi ešte tedy trepo problému s vôsom, kýž ja netko runia, ale koncert by neladaj. Na to. Vulka klasa.
1: Sie tam den Bodler bei Red Hot Chili Peppers, du musst am Dorbus heute auch.

0: nábožné slovo.
1: Slyšiče netko, krotko dođe večeš, ještě raz od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Je ve poradku ľudí v videových hrách morič? Videové hry sú za mnoho ľudí všedna zabera. V nikotrých hrách dže voto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelní přečivnice zrania, abo so ma moria. Teodla staj so prašne, sú tak hry z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je čvojské živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živenie neparujomne. Vyzo so v videových hrách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenož na jedný v obrazovce. Přiušim, môže so prašeč, kajku skutkov nož tak hry na nás maja. Sú jenož napjate a zabavujace? Abo zvučíme so přesto na moc ako ništo normálne vidieť. Vodmila nie je najskýry za kojždeho človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a vopravdžito šu rozeznávač. Tamných snano negatívne vobľivuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a vobľivuje vona môj vopkat s tamnými?
1: Tole praje Kito Malink ze Slepoho, nadavku a zamovitosť či srbsko-evangelsko zjazka.